krystal, když zde plávam přes oblák, jim merí, že težek zrák, albo slunce, albo sníh, mene gráb, nervózan smích, rád